0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence Kudrna

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

s listím zbadaným, všechno bylo řečený a zbývá příliš málo, aby to šlo zachránit. Dveře jsou zamčený na dva západy a klíče dávno vrácený.

stoly jsou sklizaný a židle zvednutý. Odchází z nás volna teplo, světlo zhasnutý, rolety stažený, dlouhý hodiny a ještě delší.

jednou už prožil. Snad odpustíte mi, že to, co z ní zbývá, já jak si promíte, někdo to spíš skrývá. Do písně maličké pro vás jsem upřímně složil. Takže já knížky čtu si radši, mně to zkrátka stačí, někdo rád holky, já knížky už od školky, tam

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.
2: Našel jsem včera hvězdu, pět rudých cípů měl, někomu zřejmě spadla z ramene.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Až vyjde dluhý průvod smutečných hostů na Slezsku, Ostravu od Cikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

Bo jak jsem nesnášel šendrián ve výrobě, nebudu ho trpět ani co jsem v hrobě. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. S někým to se káže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevíme, si Startku nebo Spartu, bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý pad se buberu bandasku s rumem, borům nemůže uškodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné,

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

vidí k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

A tak jsem pálil archív svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu, asi ji tížilo.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.
2: Nemám na tebe náladu. Tak dobrou.
3: Víš, moje milá, nejspíš trochu ti závidím, že ti stačí, co víš. To já, i když se snažím, stejně do tebe nevidím. A říkám, co nepochopíš. Já vím, je to marné a taky příjemné být slepý a ztratit nad sebou všechnu moc. Co říkáš, moje milá, půjdem někam, kde tě neznají a protancujem spolu

Až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál, dav se mu směje zblízka,

městě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce myje.

let předních dnů vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen a pravdu a lež. A hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

0: Ahoj lidi, zdraví vás Jirka Macháček na rádiu Tloskov.
1: Stál jsem na kraji skály a zhluboka dýchal. Dost bolely mě svaly, já svoje šrámy sčítal. Po hodně lítým boji, já porazil jsem draka. Teď dostanu princeznu a pytel plnej zlata. Díky moc. Tak cítil jsem se, jak hon za málem králem u nohou mi ležel drak a

princínka jimin cesty dne šálek čaje, princezna chce prince, jenže má cesta je plná hostinců a pravděpodobně

kde čekají další draci. Sem tam jsem si dal kávu, asi pro inspiraci. A když byl západ slunce a protáhly se stíny, já cítil jsem, že celý svět čeká na hrdinu.

0: Kolik dní ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Tak hodně štěstí.

kouzeť přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

فات زبده se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí, z té krásy spod oblaku, až spatříš nad sebou stín.

život je jediný rok, jak vteřiny v pekelném tempu nám letí. Dědeček, babička, starý i stařička před chvilinkou byli děti. Mládě centácka má zdobět, packa má může být zábavné, po to. Než hruze zjistíme, co pak to nevíme.

0: Pastík mě dneska zastavil a aniž by se představil, řekl mi doslova na mou věru.
1: Poslouchej, já tě těsně žeru.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

a 30. To je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

Více, jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33, 33, 33, 33.

0: Ahoj!
1: My jsme kapela
2: Pipes and Pines!
1: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
0: Yeah!

0: Ahoj, tady Ivan Hlas. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Mějte se krásně.
1: Byla noc na černou ostravu, sníh se tiše snášel, z baru Fénix vedle divadla vyvádějí Mikuláše, nahoře v bufetu už se svítí

Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: víte, že šel bych zas rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Takže kapela Oči, zdraví, Rádio Tloskov, čau.
2: No a řeknem to unizono a je to, ne?
3: Cože říkáme?
1: Kapela Oči, zdraví, Rádio Tloskov.
3: Dobře.
4: Kapela Oči.
1: Tak počkej, na tři, ne?
4: Dobře.
1: Raz, a ještě štípnu, jo?
4: Mrkni.
1: Kapela Oči, zdraví, Rádio Tloskov. Ahoj.
4: Ahoj.
5: Když jarní vánek čichrá tvoje vlasy.

Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originále nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za tvaru mi a dvě vodky připadal mi, velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže, už nám to šlo lehce. Vznikly větší potíže, když bože nám neklíže, řvala, že ho nechce. Marně jsem se snažil božce vnutit toho rustokožce, originále nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouhla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech. Co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, duším značky grizzly. Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem, nadáváme jako jeden na ty naše slepice.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda mráz. Vletí k vám okno něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archiv svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu, asi jí tížilo, že jaro nedělá.
1: Ahoj všichni, tady je Milan Caj ze skupiny Tata Boys. Já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Tleskám.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: sorry, já jsem zvoral začátek, můžeme ještě jednou.
1: Ale jistě.
0: Víte, mě to tam uklouzlo, na té struně.
2: Tak jo.
0: Tady náledím.

je před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají tě je

0: Tak já zdravím rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrý do toho rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně, aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.
1: Moje milá, dej mi ještě šanci, nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepším mužem byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem, a taky pil jsem, pil jsem, pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší. Lepší. Jen co vydělám velké prachy, zajdu k Fischerovi na kuří rynek. Řeknu, pane Fischer, tady mě máte milion, si vemte, pošlete mě dál než do Kateřinek. Poletíme na Malorku, v apartmánu budem se líbat, s chladným drinkem v tamním horku, v rytmu

Moje milá, dej mi ještě šanci, nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepší muže byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem. A taky pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší, fakt lepší. U Hellera koupím Audinu, abych naštval místní hochy. Pak pojedu k radnici a budu jezdit po rondelu po kolem tý bronzový sochy. A dokola, loket z okýnka. Měli mě zavola.

když duše zraněná v prsou je zavřená, život ji surově zavřená.

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
0: Los, los, los!

vlastní krví slunce kreslí, na skla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili, vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se řádně nasnídat.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

Anything that's worth for me. They will not let me be.

보다 올랐잖아.

No tak ahoj. Už mi to doma nebavilo, no a proto jsem vypadl. Stačilo málo a stal by se ze mě asi psychopat. Tak si dám kafe a sednu si do chládku na zahrádku.

jednu neděli polní zabalili, poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

těžká víčka a chuť něco vypít, kabát na sebe. Ulicí dolů oči mi svítí jako svíčka, jako tamhle ten byt, kde mají schody do nebe.

se kutálí z hor dolů do údolí a nám tady na kopcích schází. Cestou z nadmořských výšin se ušpiní v polích

nemají lék, žádná past není dost velká. Co lidí do cesty postaví, přehrad, kaskád a hrází.

kolik se jí už napsalo not, kolik se přečetlo slovů. Hrajem si se sílou stoletých vod a pak se modlíme k Bohu.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.
3: I já znám jeden příběh, paní. Trochu směšný, ale i na slzy tam dojde. Dokonce i završovat bych si troufal.
4: A o čem je ten příběh?
3: O tom, co by lidé chtěli a čeho díky hlouposti nedosáhnou.
4: Takové vyprávění může mít hluboký smysl.
3: Což o to hluboký by byl? Je otázka, dojdeme-li na dno.
4: Tak povídej.
3: Společně zasednem ke kulatému stolu, budem si vyprávět a besedovat spolu. Řeč bude o víle, nicméně ne tak zcela. Nemá plášť řasnatý, co vílu vílou dělá. U nás má podobu vychrtlé, nuzné babky. A přece přináší dar lákavý a sladký. Náš příběh, divte se, má jméno Směšná přání. A vedle moudrosti nese i pousmání. Vidím, že mnohý z vás už zvědavě se třese. Tak teď začněme. V hlubokém černém lese žil jeden drvoštěp a věčně kudlu pískal. Na život dopálen smrkům si zlostně stýskal.
5: Toho mor na svět, čert, aby to vzal. Proč zrovna já musím být na světě tak nešťastný? Jak já k tomu přijdu? Jiní si hoví v teplíčku, vozí se v kočáře, trousí almužny. Já se tady držu a namáhám a lopotím od rána do večera, od jara do zimy, pořád jen s tou sekerou, sákry, ždudy. Nic neužiju, protože nic nemám. Peníze nemám, statky nemám, ani krávu nemám. Mám akorát hlad. Chalupu s potrhanou střechou, díru v kalhotech a kámen v botě. Je na světě nějaká spravedlnost?
3: Tak se ptal a hned na to odpovídal.
5: Není. Na mou duši, třeba čertu bych se upsal, jen mít kapánek štěstí.

0: Zaně borový, co to je?
1: Najednou se zčista jasna před Jakubem vynořilo zjevení. Podle jedněch to byl sám hromovládný pantáta bohu Jupiter. Jenže ten v našich končinách nebývá tak často domovem. Podle jiných by to mohla být dobrotivá víla řásenka. Ale tu by spíš přilákal nějaký dobrý skutek a ne navrčený drvoštěp. Tak to podle všeho byla babka Cmunda, co měla kontrakt s peklem na dopalování lidí. Nára mě ráda prý lidi vyváděla aprílem. Vždyť povídám, že to byla Cmunda, co by u nás v lese dělal Jupiter. Cmunda, necmunda, tak jako tak Jakub skoprněl. Babka s ohnivýma očima se vrští, neukazuje každý den.
0: Co? No tohle, která pak vy jste? Kde jste se tu vzala tak najednou?
2: Ty mě neznáš, Jakube? Snad si o mě aspoň slyšel. Vždyť já jsem tady v lese zestárla. Já jsem přece Cmunda, dobrotivá tetička všech nešťastných.
0: Dobrotivá tetička, říkáte? Na to zrovna nevypadáte.
2: Sotva někdo zakleje, sotva zanaříká, už jsem tam. Mám tenké uši, všechno dobře slyším. I tebe jsem slyšela. Tak, co pak ti schází?
0: Kdyby ses ptala, co mi neschází, bylo by to kratší. V ničem nemám štěstí.
2: A zasloužíš si ho.
0: Sakryš, Dudy, vždyť ani tolik nechci. Něco na sebe, něco na zub a něco pro mou ženu.
2: Když to dobře spočítám, máš tedy 3 přání.
0: No, asi tak. Možná o něco víc.
2: Máš je mít.
0: Co to povídáš?
2: To, co slyšíš. Můžeš mít 3 přání.
0: A to jen tak, beze všeho?
2: Beze všeho, Jakube. Jen tak. Vlastně docela zadarmo. Bude pro mě nesmírným potěšením, když uvidím, jak s mým darem naložíš. Jinak za to nechci vůbec nic.
0: No, tohle... A to myslíš docela vážně?
2: Docela vážně, Jakube. Dávám ti tady slib. Cokoliv přát si smíš, bez výhrad vyplním 3 tvoje vřelá přání.

0: Na tobě záleží, jak staří se mé dílo.
1: Sakryž, Dudy, to se mi snad zdálo. Honem domů, než to všecko zapomenu.
2: Jakub zíral na tu vychrtlou babku s ohnivýma očima jako na zjevení. A ono to opravdu zjevení bylo. Když babka Cmunda čarovala, ze země stoupala bílá pára, bublala a pohyhňávala se, jako by v jejich chomáčcích stoupaly do výše tisíce potměšlých skřítků. A když babka dočarovala, rozplynula se mezi stromy jako ta pára a zůstal tu jenom Jakub s dokořán otevřenou pusou. Sotva se vzpamatoval, nechal roští roštím a s vyvalenýma očima utíkal domů.
1: Fanny, kde jsi? Fanny, kde je ta ženská? Fanny, ohromná novina. Jestli je to pravda, tak jsme boháči. Budeme mít všecko, co budeme chtít.
3: Co to povídáš? No podívej se, jak jsi nadělá. Ani boty jsi neotřel.
1: Nech sákliš, Dudy, boty botama. Já jsem potkal Cmundu.
3: Co to meleš? Jakou Cmundu?
1: Každá bába ti to poví. Čarodějnou Cmundu. Tu, co lidem nosí štěstí. Splní mi 3 přání.
3: Co mi to tu vykládáš? A kdeže jsi ji potkal?
1: V údolí, pod křížovým vrchem.
3: No, to je divné místo. V noci tam prý tančí víly.
1: Vždyť ti to povídám. Nikde jinde bych ji nepotkal. A ta Cmunda...
3: Říkal jsi 3 přání?
1: Sama mi to řekla. Fanny, já bych nejradši...
3: Počkej, ona je něco jako víla?
1: Možná, ale hodně zestárla. Tvář jako pergamen. Tělo jako vyschlá tyčka, ale ty oči. Splním ti 3 přání, řekla. A potom zmizela.
3: Jenom 3 přání. Tak to si musím dobře rozmyslet.
1: O

0: Tak přemýšlej.
1: S tebou je taky pořízení. Tak jsem se těšil, jak tě překvapím a vyčaruju zámek a zatím... S tebou není opravdu žádná řeč.
2: Seděl na rozvyklané lavici, mrzutě popotahoval a škaredil se do kouta.
1: Už teď jsme mohli být boháči a mít se dobře. Tomu se říká štěstí. Mohl bych mít všecko, na co pomyslím. A mám hlad jako největší ubožák. Sákryž dudy. Kdyby tu tak byl pořádný kus jelita. Co to je? Co to leze spod kamen? Je to dlouhé jako had a tlusté jako vypasený kozel. Co je to za příšeru? Sákryž dudy. Jelito. Jelito veliké jako drak. Nech mě. Dej mi pokoj. Zastavte ho. Stůj. Stůj. Stůj. No tohle.
3: Co se to tu, panenko skákavá? Co jsi to proved, Jakube? Co je to? Kde se to tu vzalo?
1: Já měl děsný hlad, jen mi to tak uklouzlo.
3: Ty trumbero, ty škrholo, no. Ty nešiko, měl jsi tři přání a jedno je už pryč. A co s tím jelitem? Chceš se zdát udávit?
1: Já jsem...
3: A kde máš zámek? Kde pak je tvé království, co jsi mi sliboval? Kde jsou ty nádherné šaty, zlaťáky a diamanty? Kde je kočár a sloužící? Mohl jsi chtít kuchaře, pekaře, pece a on si přeje jelito.
1: Ale vždyť...
3: Nech toho, nic neříkej, jsi trumbera a osel.
1: Po druhé budu chytřejší.
3: Aha, po druhé, na svatého dindy. Ty už nikdy o nic chytřejší nebudeš, ale moulovatý moula na
1: Fanny,
3: pořád.
1: Nech toho.
3: Ty jelito.
1: Tak dost, kdyby ti tak to jelito pod nos přirostlo. Sakryš, dudy, to jsem tomu dal.
2: A hned tu máme truchlohru. Cmunda se však směje. Fanny tu stojí, skoro skamenila. Místo knírku, co zdobí tváře šviháků, má věru nepůvabnou ozdůbku. Je-li to se smrsklo, tak na 20 palců a uhnízdilo se jí pod nosem. Kroutí se tam jako hádě nezbeda. Dokonce bych řekl, no ano, hyňa se. Popadne Jakub za konec, pak za dva, ať tahá, trhá, páčí ze všech sil, je-li to nelze nijak odtrhnout. Pot se z něho řine, Fanny odfukuje, je-li to drží jako přišité.
3: Co teď budu dělat?
1: Nejde to, nejde.
3: Zkus to nějak jinak.
1: Utrhnu ti nos.
3: Jak pak teď půjdu mezi lidi?
1: Dělám, co můžu.
3: Ale si děláš málo.
1: Budeš se muset rozhodnout. Můžeš mít zámek, paláce i kočár, nosítka na zahradu a sluhu s vějířem. Ale to jelito...
3: To jelito...
1: Ti nikdo neodpáře. Tak se rozhodni. Královna s jelitem nebo má Fanny bez jelita. Dvě přání jsou pryč. Máme prostě smůlu.
2: Nejlepší bude dát teď průchod veršům.
4: Však už bylo na čase.
2: Tak tedy. Začali všechno řádně rozbírat. Je pravda, že kdo žezlo v ruce třímá, kdo korunu má nad ušima, i hezký nos má snad. Ale že byla žena, jež se chtěla raději líbit, než být královnou, pro hezký nos se rozmyslela.
3: Jakube, já už nechci zámek, nemusím být královnou. I bez toho jsem byla spokojená.
1: Tak tedy, bez jelita, je to tvoje přání? Je už poslední.
2: A Jakub vyslovil své přání. Zaklínadlo třetí, poslední.
1: Sláva! Jelito je pryč. Já koukám, Fanuško, jaká ty jsi hezká.
3: Já jsem tak šťastná, Jakube.
5: Koukám, že jste šťastnější než dřív, vy lidé.

0: jste tak podivní.
1: To je ta Cmunda, Jakube.
0: Mm-hmm. Paní Cmunda z Roští a na Vývratu. K vašim službám, prosím. Dobře jsem se pobavila. Nechtěli byste ještě tři přání?
2: Za nic na světě. Copak já musím být králem?
1: Já se taky bez diamantu obejdu.
0: Tak vydá. Nakonec jste spokojení.
2: No.
0: Že jsem se tak pobavila. Dám vám tuhle aspoň cenu útěchy.
2: Zlaťák. Celý zlaťák.
1: Díky, babičko.
3: Cože? Co to povídáš? Já ti dám, babičko. Je mi teprve 350.
1: Šiu.
3: Ale teď už musím. Kominík ze sousední vsi, slyším ho, až sem. Láteří na celý svět. To si zase smlsnu. Není nic zábavnějšího nad lidskou hloupost. Lidé pořád nechápou, že pro své sny a přání musí taky něco udělat.
1: A je pryč.
2: Jako ta přání. Sákryž, Dury. To jsme tomu dali.
4: Drvoštěp mávl usmolenou paží. Dosáhl poznání. A to je, co mě blaží. Toť stará pravda. Lidé zaslepení a nerozvážní, co své choutky mění, nemají právo cokoliv si přát. Takových mezi námi příliš mnoho není, co darů pohádkových znají užívat.
5: To jsi řekl hezky. Ty šašku.
4: Jinak to přece ani nedovedu, paní.

Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

a pak je naživu v nekonečném údivu. Nahý uzlík z postele neví, že cejch má na čele.

pak se život rozběhne, jako když tráva polehne. Z máminy loktuše je vidět srpek Venuše, planetu naděje, že když dneska špatně je, tak třeba zítra nebude. Zastav svá kola osude,

touhou sladkobolnou, tiše plynou krajinou, snad se minou, snad se prohnou, snad se jen tak rozplynou. A hned ráno znova zebna kalnou, vodou slunci vstříc, jsme jen jeden.

0: naše štěstí v neštěstí, že má radost je tu tvojí bolest tvá, mou bolestí.
1: Tloskov, vaše rádio.

0: tak když prý by mi to nebylo hod.
1: Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Pro změnu chce umřít a nic dělat, jako by ve mně seděl papírovej páňác v prostřed mýho těla.

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě Vau!
1: Vau!
2: Miss Otis lituje, že nemůže přijít.

Někdo zapomněl přeci zasnout. Světlo jistě hořelo po celou noc. Madame Miss Otis.

službu. Nikdy po nikom už nebudu tak sám, madam. Omluvte mi soudis, jak já vám i omlouvám.

Sleskému muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl, medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne.

jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřiny, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla, po řece Nil a volat Tutanchamon, vyvat, vyvat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píše svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.

tu na zemi, pokryté sa zemi. Hlavu má opřenu, obočím o stěnu, nechce se mstít, nechce se mstít. Bezvládnou pravici, složenou v břidlici,

rozkvetlém konopí, lehce ji uchopí, na počest shledání staře nám zabrání, drže ti půst. V levici pod hlavou, obálku špinavou, na konci dopisu, na místo podpisu, otisky úst. Nechej ho spát, ať neví o něčem, nechej ho spát na prsou s čedičem, dlouho byl nezvěstný, neznámý, pocestný.

konci ulice spálené vesnice. Z cihel a ze zdiva tiše se ozývá pískot myší, pískot myší. Usnul tu na zemi, pokryté sazemi, s

0: Nechej ho spát, ať neví o ničem. Nechej ho spát na prsou s čedičem. Dlouho byl nezvěstný, neznámý pocestný. Nechej ho spát, nechej ho spát, nechej ho spát.
1: Čau, čau, tady je Kavalír, zdravím Rádio Tloskov, mějte se krásně.

Byla jednou jedna jehla a pak jedna bílá nit. Jehla se však ani nehla, když někdy nit chtěla šít. Co se s ní nit nahádala, co s ní chudák zažila,

tak to prostě zapíchla, proto ani nepostřehla, že jí řekla bílá nit, že je zlá a tupá jehla a že hodlá odejít. Jak nit řekla,

0: Ahoj.
1: Tady.
0: Klára.
1: A Honzík.
0: Z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme.
0: Tloskováky.
1: A posluchače.
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme. Nepláčeme. Jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově.
0: V Tloskově.

Žena uteče, chalupa zhoří, tež kamarád zahne kramle nekam do zámoří. Všecko tu na světě aj tak je plané, jenom ta muzika, ta s váma zostane.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

kontrola. Ručičky ukazují 4-0-0, jedna z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti,

0: country boy. And I just love to stay out every night.
1: Dobrý den, já jsem Dana Matulková a chtěla bych moc pozdravit všechny posluchače Rádia Tloskov. Večer.

ovečky, to tmy se tiše vpíjí. Číšníci zahání židle a stolečky pod stříkou.

Lázeňské uličky, lázeňské úlety, pohádky pro dospělé. Dvě ztracené kuličky.

že stačí tvůj dech, za to, že odlítne a mor chce zpropitné, furt čeká, tak tropný mu nech. Číšníci zahání židle a stolečky pod

Před lety já jsem se pokoušel napsat takovou písničku, která by byla vhodná jinak. A tak jakože pro děti. No, ono se mi to trošku vymknulo z rukou, ale ne zas moc. Ale chtěl jsem, aby tam byly takové příjemné věci, jako, já nevím, les, potůček, zvířátka, sluníčko, broučko, aby tam lezly jako v lese. Oh.

طيبا طاهرا مباركا.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.
2: Když babí léto přichází, svou tvář mi odvrací. Jedna z mých posledních lásek. Čas náhle karty otočí, bicí srdce úročí, skryté city na požár. Až ze sna vyjde zrtů vzdech a deštěm prorezavý plech, u závor poblíž nádraží. Pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

0: veselo, pan kníže pozval ke jíře. Hop, hej, je veselo, dnes vítaní jsme hosti. Hop, hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop, hej, je veselo, pod slunáma jdou kosti.
1: Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem. Dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem. To radši zaživa do hrobu, než pověsit kytaru na skobu a v hospodě znuděně čekat

0: Ahoj, tady je Papa Roko z Magma Hotelu a zdravím posluchače Rádia Tloskov.
1: Na čele hradní posádky jel Géro vybrat desátky, by oslaviti mohl státní svátek. Leč prázdné město Ves i Bor, nepsasík Prajs i Branibor, už dávno přestal střádat do prasátek. Už nechce platit hradu hry, přes Čechy vytáh na Uhry, tam na Dunaji nalodil se na vor.

mu podaný, jenž vystaven byl léta jeho péči. A že se cítí uražen, když fůra mužů, fůra žen se z jeho péče u sousedů léčí.

lapil tu nevolnickou chátru. A my ke žvruli spojence, jde chytat Němce pro Němce, neb prospívá to ledvině a játru. A Pepa ručky od práce se plíží podél paláce, co ukrývá se v malostranských střechách. A zvláštní lovce mamuta jde vykrádati auta, jež zanechali braniboři v Čechách.

Jo, v tom je Pepa demokrat, vždyť Šikulovi má být dána šance. My přežili jsme Habsburka, dneska máme Wartburka a tu Zexový konto v živnobance. Pak odstartuje polupu na víkendovou chalupu, tam s kamarádem.

tak ptám se v době tání i ve dnech říjnových, kdo místo mne se sklání k té vodě tání.

0: Příběh pátý, jak šel Radovan s tatínkem na jmelí. Už jsme si říkali, jaké měl Radovanův tatínek ruce? Neříkali. Tak ten pan zahradník měl zlaté ruce. Tím se nemyslí, že by je měl jako někdo má třeba zlaté zuby, nebo jako je zlatá ta zahrádka na střeše Národního divadla. Tím se myslí ruce, které jsou šikovné a dovedou vzít za každou práci. Navíc byly tatínkovi ruce z dobré kůže, hlavně na dlaních. Dlaně měl tak vypracované a stvrdlé, jako by byly vyřezané z lipového dřeva. Když vzal pan zahradník svého chlapečka za ruku a malá dlaň se schovala v tatínkově velké jako špaček v bučce, tu Radovan věděl, že se mu nemůže nic stát a přál si, aby měl jednou také takovou pořádnou ruku, která by do sebe něčí dlaňku schovala jako ptáčátko. Jednoho jitra se u zahradníků probudili a co nevidí. Někdo jim přes noc zabílil okenní tabulky, ale ne barvou, nýbrž tenkým zmrzlým povlakem. Tatínek přiložil na sklo svou teplou dlaň a za chvilku bylo po povlaku. Maminka pohlédla tím dlaňovitým průzorem ven a povídá: a jejej, perou se tam mlináři. To bylo něco pro Radovana. Hned byl na nohou a volal: sláva rvačka, jdem se na to kouknout. Sotva mu maminka stačila uvázat šálu a narazit teplou čepici, už byl na zápraží. A musel až přimhouřit oči, jaká byla venku bílo-bílá běloba. Všechno bylo pod sněhem a sníh se stále sypal a zasypával, na co přišel. Kde byly včera věci, tam byly dneska bílé kopečky. Kde jsou, tati? Ptá se Radovan a zvědavě vyhlíží přes zavátou zahradu. Kdo? Mlináři, já je nevidím. Ale nikde nejsou, zasmál se tatínek. To se jen tak říká, když sněží, protože to vypadá, jako kdyby se mlináři prali, až by se z nich prášilo. Proč se mlináři perou a kdo si začal? Zajímá se Radovan. Oni se neperou, vysvětluje trpělivě otec, ale kdyby jeden mlynář dal druhému herdu dozad, tak by se z toho druhého mlynáře vyvalil oblak mouky. Ale ten druhý mlynář by mu to oplatil, dožaduje se Radovan spravedlnosti. Samozřejmě, vzdychne tatínek, a potom by se zase z toho prvního mlynáře prášilo, protože mlynáři jsou samá mouka. To už tatínek v duchu vyčítá mamince, že prostě neřekla padá sníh a že do toho ty mlináře vůbec tahala. Při té řeči vzal zahradník do jedné ruky košík a do druhé synkovu ruku, obešli dům a dostali se za humna, kde byl pod střechou na dvou skobách zavěšen dlouhý sadařský žebřík. Tatínek ho položil na sníh, sám se postavil k jeho tlustějšímu konci a Kloučkovi přenechal tenčí, poněvadž tam je žebřík lehčí. Když ho zvedli, koukne Radovan na zem a vidí, že tam ve sněhu jeden žebřík zůstal. Ale hned poznal, že to byl jenom jeho věrný obtisk. A to se mu na sněhu líbilo, že takové věci dovede. Tati, podívej, obtisk, řekl, a jak se ohlížel, zakopl a udělal vedle svůj vlastní obtisk, který se mu povedl tak krásně, že měl i obličej. Potom šlapali nedotčeným sněhem k vrátkům a zůstávala za nimi řádka velkých a malých stop. Kam jdeme, tati? Volá človíček z jednoho konce žebříku na druhý. Na jmelí, Vánoce jsou za dveřmi, odpovídá tatínek a vypouští přitom z pusy obláčky páry. To šli právě kolem kůlny. Radovan pustil žebřík, což tatínek ani nepoznal, a otevřel její dveře. Nejsou tam, tati! Zahradník se zastavil. Co tam není? Povídá. Vánoce! Říkal si, že jsou za dveřmi. Dobrý tatínek musí být především trpělivý. A jelikož zahradník byl jedním z nejlepších tatínků, nezlobil se a zase synkovi klidně vysvětlil, že když se něco blíží a už je to skoro tady, říká se, že je to za dveřmi, i když to za těmi dveřmi ve skutečnosti není. A aby v tom měl Radovan úplně jasno, ještě dodal, že takové události jako jaro nebo prázdniny na ty dveře kolikrát i klepou, ale to taky neznamená, že by tam stáli a bouchali, to se taky jen tak říká. S těmi slovy se tatínek zastavil u kmene rozložité lípy a řekl: vidíš nahoře ve větvích ty chomáčky, tak to je jmelí. Radovan chtěl vědět, k čemu je jmelí dobré, jestli k jídlu jako zelí. Jmelí je pro štěstí, řekl tatínek. Budeme ho lidem prodávat, aby měli štěstí. A to je pravda, nebo se to zase jen tak říká s tím štěstím? Zeptal se nedůvěřivě Hošík. Nad tím se zahradník musel zamyslet. Dělal jako, že přistavuje žebřík a nemůže při té námaze mluvit, ale ve skutečnosti se mu ta práce se žebříkem hodila, poněvadž hned nevěděl, co na to odpovědět. Pak řekl: jisté to není, že jmelí přináší štěstí, ale co kdyby na tom něco bylo? A tak si ho radši každý koupí, aby si to pak nevyčítal. Rozhodně se jmelím nemůže nic zkazit. Zahradník vystoupal po žebříku až do koruny lípy a tam tu rostlinu pro štěstí, která má i v zimě zelené lístečky, uřezával a dával do košíku. Ale co se přihodilo? Košík ještě nebyl plný, když se zhora ze stráně ozvalo hulákání. Podle drsného, nevychovaného hlasu Radovan hned věděl, kdo to je. Zlý výrostek Hugo. Seděl na saních, jistě kradených, a řítil se přímo sem. Tatínku, drž se! Stačil ještě Radovan vykřiknout a pak už narazilo dřevo na dřevo, potržený žebřík se skácel, ale bez tatínka. Ten zůstal nahoře. Držel se oběma rukama větve a visel. V prvním okamžiku se Radovan zaradoval. Tatínku, jmelí nám přineslo štěstí. Naštěstí se pevně držíš, viď? Držím, ale dlouho nevydržím, odpověděl z výšky tatínek. Zahradnický chlapeček nestrácí hlavu a pokouší se padlý žebřík znovu postavit, ale sám to nesvede. Hugo, volá dolů po svahu, pojď mi pomoct, nebo zaviníš strašné neštěstí. Ale z dola mu odpověděl jen Rošťákův smích. Dojdu pro maminku, rozhodne se Radovan. Ale tatínek na lípě zana říká: jen to ne, hochu, víš, jak je citlivá, kdyby mě takhle viděla, zaručeně by omdlela. A při té řeči tatínkovi o kousek povolili prsty, takže se držel už jen za dva články. A jelikož, jak víme, měl ruce vypracované, bylo to, jako by se jiný držel za tři články, což bylo pořád ještě dobré. Dojdu pro Kvika, rozběhl se Radovan k psí boudě. Jenže, kde ta bouda je? Zapadla sněhem. A pes v ní zřejmě spokojeně spí. A tak musel vzít zahradnický chlapeček lopatu, rychle odházet sníh z Kvikova příbytku a rozespal jeho hlídače, který vůbec nevěděl, o co se jedná, přitáhnout k žebříku. Pak důmyslně přivázal psa na řetěz ke žbrdlince a oba táhli, co jim síly stačily, ale marně. Na ten dlouhý žebřík byli krátcí. A tatínkovi v koruně lípy zase o kousek povolili prsty a visel už jen za poslední článek. V tom se Kvik Radovanovi vytrhl a vyrazil pryč takovou rychlostí, že ho ohodil s prškou sněhu. Kam běžíš, vrať se, křikl na něj zbytečně chlapeček. A tu zaslechl zhora tatínku v hlas. Cítím, že se zřítím. Vydrž, tatínku, vydrž, prosím tě, ještě chvíli linku, žadonil Radovan, protože v té chvíli spatřil, že Kvik, ten chytrý pes, bez rodokmenu sem táhne sáně a na nich Kateřinku a ještě dvě její kamarádky. Kviku, si pašák, zajásal Radovan. Teď už jich bylo na žebřík pět. Čtyři děti a jeden pes. Vší silou ho zvedli a sotva ho přistavili k lípě, tatínek už se neudržel a sjel po něm do závěje jako hasič, jen to hvízdlo. Mockrát vám děkuju, děti, řekl zahradník, když sundal z hlavy košík, který sletěl dolů hned po něm. Děti pozbírali rozsypané jmelí a vykročili za panem zahradníkem, protože je pozval do skleníku, aby se zahřáli. A v tom teplém skleníku, kam zima nesmí a kde se všechno zelená, jako by se nechumelilo, měli nevídanou podívanou. Na stoličce tam seděla maminka v režné zástěře. Tatínek jí podával z košíku jednu snídku jmelí za druhou a věřte nebo nevěřte, sotva na ní maminka pohlédla, větvička se tím jejím podíváním celá pozlatila. Jak je to možné? Zašeptala Kateřinka udiveně. Radovaný odpověděl také šeptem, aby tu kouzelnou práci nerušil. Řekl, tatínek má zlaté ruce a maminka zlaté srdce. Pak se nemůžeme divit, že jim ty větvičky zlátnou. Děti chápavě pokývaly hlavami a maminka dala každému zlatou snídku. A jak je tak podělovala, postavil se z čista jasna do frontičky podivný mužík s plnovousem.
1: Jedno mélí,
0: zahuhňal a hodil mamince do zástěry korunu. Přejete si menší nebo větší, ptala se maminka.
1: Veliký, abych měl veliký štěstí, řekl mužík.
0: Radovanovi se ten člověk nezdál. Prohlédl si ho ze všech stran a pak nenápadně zkusil zatáhnout za ty jeho vousy, jestli jsou pravé. A nebyly. Byly na gumičce. A jak spod nich vykoukla povědomá drzá brada, Radovan věděl, kolik uhodilo. To je Hugo, tati, zvolal tak silně, až se tabulky skleníku zachvěly. Hugo polekaně nadskočil a rázoval si to ke dveřím. Tatínek mu je však zastoupil. Ty si tak asi zasloužíš štěstí, mizero, řekl a v ruce se mu octlo koště. Hugo mrštně proběhl uličkou mezi květináči a ukryl se v džungli asparagusu. Tady je, popadly ho děti za uši. Ale nebyl to on. Byl to sádrový trpaslík, který za nic nemohl a jen tu přezimoval. Hugo nebyl k nalezení, ale ve skleníku zůstal, to bylo jisté. Počkejte, mrknul zahradník na děti a otočil vodovodním kohoutem, takže na asparagusový prales se začala zhora snášet vláha a byla pořád vydatnější a vydatnější. Jak se dalo očekávat, výrostek dlouho nevydržel. Vynořil se, otřepal a zamířil pod palmu, kde tolik nepršelo. Ale tam si sedl do kaktusů. Tomu asi nebylo příjemné, protože zavil a zaskučel a vystřelil odtud zahradníkovi přímo do náruče. Tatínek ho přehnul přes koleno a chvilku váhal mezi koštětem a rukou. Pak se rozhodl pro ruku. My, kteří víme, že je zlatá a že má na dlaní kůži, která se odolností blíží lipovému dřevu, mu to rozhodnutí jistě schválíme. Když se pak večer zahradnický chlapeček schoulil do postýlky, řekl si, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

jak vítr všude chladné pouště mračen tvých, co máš je s deštěm ustnulé na tvářích, smáčí líbeznou tu krajinu. Poslední jarní mraz okrutý dech, co zlostně ukájí se na květ.

jak rozplakal se pod večer, když předtím na střechách se horkem potil tchér. Smíval je nejpevnější obětí pro radné lásky hnus i žár i stesk a pevný dub vedví rozpoutil blesk. Hříva plamenů šeptá, co je ti? Tam sámku míří kočár, splašeného spřežení kol čisté, tůně směr svůj nemění.

věřit a dát se čistou vírou k hříchu svést, tu krutou bolest v prsou nelze snést. Loudí životem splatit těch pár chvil, ať dítě, žena, muž, člověk či bůh, déšť, vítr, hvězdy, slunce, platí vzduch. Loudí, hledaje účel, smysl, cíl.

když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas mihl se foxtrot. Rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten tanec.

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

0: following broadcast is to Czechoslovakia.
1: Vážení přátelé, dobrý večer. Posloucháte druhé večerní vysílání z Ameriky. Do Washingtonu.

0: Filipe!
1: Kdo je?
0: Já otevři!
1: Neotevřu!
0: To jsem já!
1: Nejsi!
0: Jsem to já!
1: Tak mi to dokáž! Zaspívej mi náš poslední hit!
0: Bidi, bidi, bidi, bidi.

Co člověk chce, má mít 2. prosince, na dveře ťuky ťuk, jemně a prostince, starý muž řekl.

0: Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.
1: Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev. Na tisíc kilometrů slyším její velmi něžný zpěv. Mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. V rákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce a jí.

0: ale je stejně uče.
1: Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš? No, půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš.
2: Krázlové. Tardaš, zločinci.

0: Ahoj!
1: Ahoj!
0: My jsme kapela
2: Pipes and Pines!
0: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
4: Yeah!

0: Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Nosit hrb je asi móda, koukněte na Kvasimóda. I Kvasimódo hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, Kvasimódo hrb na zádech má. Má svůj hrb a hladí faldy, esmeraldy, esmeraldy, Kvasimódo hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, Kvasimódo hrb na zádech má. Odjíždí na labskou boudu, Kvasimódo na velbloudu. A velbloud nosí hrb na zádech.
1: Proboha, ticho.

až budu jako Klauferda, kdo bude chtít mi úder dá. A já na dvoře divadla opiju se s Markétou. Svobodný jsem jak Ikarus, křídel mi kape voska dole, bliká ruzo podál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

připsával jsem ti 30 SMS-ek, denně jsou už pryč, to spíše najdu jehlu seně, nežli zbytky kuráže, dát se urážet. Strujná si jak kostka polévkové smysi, kterou kdo si kdesi za pár korun kupuje si a pak pomalinku poliká u garáže. Svobodný jsem jak Ikarus, křídelmi kape voska, dole blikáru zopodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi, bílí, černí, žlutí, arabi i židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

rysách laciného dramatu se těžko zlobit na tátu, že nosil kapsy obrácené ven a bez rozdílu všem říkal dobrý den. Těžko si mám ukreslit modrým progresem, když noc je výkresem a z dětství si nesem s Jakubem Arbesem své těžké deprese na chodbě poplese. Svobodný simak Ikarus, křídel mi kape voska dole, bliká růzo podálem ropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi, bílí, černí, žlutí, Araby i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí. Je to tak.

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No a řekneme to unisono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a. A ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Příběh první, jak se hadici narodili děti a jak je Radovan zachránil. U jednoho velkého města bylo jednou jedno malé zahradnictví a v tom zahradnictví ve žlutém domku se zelenými okenicemi měli chlapečka a ten se původně jmenoval Bohoušek. Bohoušek není špatné jméno, ale brzy se ukázalo, že se pro zahradnického synka nehodí. On měl totiž tu zvláštnost, že se ze všeho radoval. A tak rodiče tomu Bohouškovi říkali Radovan. Bylo to k nevíře, z čeho všeho měl ten chlapeček radost. Například se spálil o kopřivy. Jiné dítě by na jeho místě začalo plakat, nebo by aspoň natahovalo moldánky. Ale Radovan ne. Když ho to šlehlo, řekl sice au, protože au vyletí z člověka samo, ale potom povídá nadšeně. Hlejte se, mě naskákaly zvláštní pupínky, ty jsem ještě neměl. Nebo si přiskřípl palec ve dveřích tam, kde jsou panty a kde mají dveře největší sílu. Jiné dítě by samozřejmě ječelo, jako když ho na nože bere. A co dítě, i dospělý by ječel. Ale Radovan, neříkám, že nebylo au, ale potom hned zajásal. Koukněte, jak mi krásně zmodral nehet. Do třetice všeho dobrého vám řeknu ještě jeden příklad. Na pískovišti se mu nepovedla bábovka. Přestože naklepal kyblíček přesně podle předpisu a říkal k tomu správné zaříkávadlo. Byla to bábovka skutečně žalostná. Jiné dítě by jí vsteky rozdupalo a viděl jsem i děti, které si v takovém případě lehly na záda a kopali nožičkama do vzduchu. Nic takového Radovan. Ta je krásně zkažená, to se hned tak nevidí. Zaradoval se ten zvláštní chlapeček a hned začal plnit kyblíček mokřejším pískem, poněvadž věděl, v čem byl zádrhel. Teď už mi jistě dáte za pravdu, že Radovan bylo pro toho kluka jméno nejlepší ze všech, co jsou v kalendáři k mání. Jednoho rána pan zahradník vyhlédl z okna a řekl, prší jako z konve. Radovan se posadil na své postýlce se stahovací síťkou a zvolal, sláva, zažijeme pršení. Neříká se pršení, říká se déšť, chce ho tatínek poučit, ale to už má Radovan v ruce smeták a tím smetákem obratně sundává z věšáku svou malou pláštěnku, která tu visí vedle tatínkovi velké a maminčiny prostřední. S rozběhem vskočí do svých malých holínek, které tu stojí vedle tatínkových velkých a maminčiných prostředních a s kapucí přes hlavu vybíhá ven. Déšť ševelí v listech salátu, ťuká na kedlubnové lupení a bubnuje na řadu prázdných kropicích konví. Konve, dneska máte volno, volá Radovan do jedné z nich a líbí se mu, jak to v jejím nitru mocně zní. My víme, dneska spíme, odpověděl mu zbor konví. Hadice, ty máš taky volno, když prší, proč bys kropila, zvedl Radovan hadici, která ležela přes pěšinku. Já vím, dneska spím, protáhla se slastně hadice. Radovan ji chtěl zase uložit k spánku, ale tu najednou kouká jako u vytržení, co se to pod ní v tom vyleženém žlábku pohybuje. Tati, mami, honem pojďte sem, naše hadice má mladý. Maminka s tatínkem vyskočili od snídaně, hodili přes sebe prostřední a velkou pláštěnku a honem se nazuli do prostředních a velkých holínek.
1: Ale chlapče, to nejsou moje děti, zazívala ospalá hadice. To jsou přece žížaly neboli dešťovky.
2: Tati, mami, nikam nechoďte, to jsou žížaly.
0: Zrušil tedy Radovan poplach a rodiče se vyzuli z holínek a pověsili pláštěnky zpátky na věšák. Ahoj, žížaly. Neboli dešťovky. Já jsem Bohouš neboli Radovan. Taky mám dvě jména. Představil se Radovan a vylovil z kapsy kostku cukru. Vemte si. Ale hadice zahučela.
1: Cukr nežerou. Žerou hlínu.
0: Hlínu? Zarazil se Radovan, poněvadž ho napadlo, co by si tatínek zahradník počal, kdyby mu sežrali všechnu hlínu. Jsou škodlivé? Zeptal se zaraženě. Žížala je užitečná, uklidnila ho moudrá hadice. Leze hlínou a provrtává ji, aby byla lehká. A to vnuklo Radovanovi skvělý nápad. Uděláme závody v lezení a provrtávání. A hned vyril hráběmi pro závodnice lezecké dráhy. Soutěž to byla zajímavá. Žížaly závodily s chutí a poctivě, tempo nebylo zbrklé, trať byla kluská, jak je to pro žížalý závody nutné. Sotva štíhlé atletky přelezly startovní čáru, Radovan jim začal stavět do cesty důmyslné překážky. Násadu hrábí, vodní příkop a potom kladinky z dřívek, na kterých měli co dělat s rovnováhou. Pak odloupl z podrážky své holínky plátky jílu, aby se skrz ně mohli žížaly provrtat. Zatímco závodnice zdolávali tuhle nejtěžší překážku, rozběhl se Radovan do kuchyně a odšrouboval z maminčina strojku na maso dírkované kolečko. Celý přebor tím dostal krásný závěr. Uřícené žížaly se těsně před cílem provlékaly dírkami, jako když se mele maso. Jenže ouha. Právě v té chvíli začvachtali na cestičce čísi boty. Dočvachtali k Radovanovi, jedna špinavá ruka postavila na zem plechovku a druhá špinavá ruka do ní jedním hmatem všechny závodnice hodila. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil Huga. A tady si musíme říci, co je to za ptáčka. Tak především to není žádný ptáček, ale pěkný klacek. Ale nesmíte si ho zase představovat jako nějakou hezkou větev. Když říkám, že Hugo je klacek, chci vám tím naznačit, že je v klackovitých letech a také, že je drzý, obhroublý, prolhaný a nenechavý. Také bych mohl říct, že to je pěkné kvítko, ale to radši neřeknu, protože byste si ho představovali třeba jako pomněnku a to už byste byli úplně vedle. Nejpřesnější ze všeho bude, když mu budeme říkat zlý výrostek Hugo. Když tedy Radovan spatřil zlého výrostka Huga, řekl, dáš sem ty žížaly? Ale honem. Hugo však schoval plechovku za záda a jak to zlí výrostkové dělají, ohrnul si špinavým palcem levé ruky nos vzhůru a řekl, tudle. Víš ty vůbec, že jsou užitečné? Řekl Radovan. Jo, odpověděl Hugo. Napíchnu je na háček, protože to je nejlepší návnada na ryby. A měl se k odchodu. Hugo, řekl malý Radovan, okamžitě, ale okamžitě mi vrať ty žížaly, nebo na tebe zavolám našeho psa Kvika a ten ti roztrhá nohavice nad ranc a možná, že tě i kousne do nohy. Toho tvýho psiska si asi leknu, ušklíbil se zlý výrostek. Teď už toho měl Radovan dost. Kviku, vem si ho, zavelel rázně. Jenže z psí boudy nikdo nevyběhl. Kde ten pes je? Když ho člověk nepotřebuje, tak se mu plete pod nohama a když by ho bylo zapotřebí jako soli, je fuč. Radovan nakoukl do boudy, ale pes nikde. A Hugo se zatím klidně šourá k domovu a cestou přidává do své pixly další dešťovky. Kviku! Volá zahradnický chlapeček zoufale o pomoc. Všimněte si, nepláče, jen zoufale volá. To volání se neslo daleko až k drátěnému plotu skladiště dříví, kam si Kvik zaskočil za Fenkou Norinkou, aby s ní něco důležitého projednal. Jakmile zaslechl své jméno, blesku rychle se rozloučil a vyrazil za hlasem. Jenže udělal pouze 1,5 skoku a něco ho prudce stálo za obojek zpátky. Byl to plot. Jistě znáte drátěné ploty, jsou samé oko. A do jednoho z těch ok se zamotal Kvikův řetěz. Většinou se psi utrhnou ze řetězu, ale Kvik se utrhával od boudy i s řetězem a vláčel ho za sebou. Ke všemu ještě měl ten řetěz na konci T. A to T se v tom oku vzpříčilo. Norinka se sice snažila Kvikovi pomoci, ale byla to Fenka bez velkého technického nadání a tak ten řetěz spíš zašmodrchávala, než rozšmodrchávala. Pomozte někdo! Nesl se Radovanův hlásek nad hlávkami zelí. Co kdyby zakop? Zahuhlala hadice a proplazila se Hugovi pod nohy. Povedlo se. Zlý výrostek se mu plácnul do bláta, až to vystříklo a žížali, to bylo výborné, se mu z plechového vězení vysypali. Utečte, utečte, vybízel je Radovan, ale to víte, žížali a utíkat. Snahu měli ovšem, než se stačili odplazit z klubka, měl je Hugo v hrsti a šup s ubožačkami zpátky do pixly. A v tom hrábě, do kterých by to člověk neřekl, navrhli. Mohl by dostat do čela, to my umíme. A jen to dořekli, břink, Hugovi se zatmělo před očima a zase plechovku upustil. Žížali se hrnou na svobodu, Hugo si mne bouli, ale je to nezmar. Už zase sahá po nádobě s návnadou a už si vykračuje k brance. A teď se to stalo. Krrr, drrr, ozvalo se náhle. To se trhala Hugova nohavice, protože pes Kvik šílenou rychlostí konečně dorazil, aby svému malému pánovi pomohl proti velkému nepříteli. Radovan kouká jako u vytržení, jakého trhání je jeho Kvik schopen a jak hrozivý štěkot umí vydávat. Jen do něj, Kviku, volá zahradnický chlapečka. Hugo potřetí a naposledy pouští plechovku a dává se na zbabělý útěk. Raduje se Radovan, raduje se hadice i hrábě a nejvíc žížali. Sotva si chlapeček oddychl, že to tak dobře dopadlo, nestačí se divit, co to žížali dělají. Seřadili se na okraji záhonku, po hlavě vklouzli do hlíny a začali ten záhon horlivě provrtávat. A provrtali ho křížem, krážem tak důkladně, že když to uviděl tatínek zahradník, nevěřícně zakroutil hlavou a řekl, vydaje, pomocnice, já snad ani nebudu muset rejt. Když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, pomyslel si malý Radovan, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

Dobrý den, tady Richard Tesařík, Jojobent, já zdravím posluchače Rádia Tloskov a přeju vám, ať vám to vydrží co nejdýl do Rádia Tloskov.

Děkujeme vám moc. A teď pozveme všechny hosty. Hosti, pojďte sem, prosím.

Karlových varů jsem zpátky Rus za Rusem, už tou z Karlových varů jsem zpátky Rus za Rusem. Dřív než mě omylem zabí, odjedu svou xenofábí, už tou z Karlových varů jsem zpátky Rus za Rusem.

někdy mám dost a někdy míň. Končí se mejdan, dohrává skříň. Někdy se ptám, co jsem vlastně začal.

مش موريدانا، يعني

ven. Hned po obědě chvíli, spát snad přijde.

za ošklivost, za to, že utká se láska a nevraživost pro sladkost.

0: tvá extáze. Pojď budeme lítat po Praze. Pravdu alchymisté říkali, najdeme uprostřed spirály, našlapovat budem po špičkách, neboť máme strach.
1: Agnes.

pojď budeme lítat po Praze. Rozdělíme si ji na zóny, vždyť je teprve půlka sezóny. A našlapovat budem po špičkách, neboť máme

tvá extáze. A tohle byla chůze po Praze. Teď se rozdělíme na půlky a nakonec budou titulky. A nakonec budou titulky. Kdo koho vlastně hrál, kdo který figurky. A že ten příběh se pak stal.

zavonili ráno na stole. Laskonky a krem dole. Zavonili ráno na stole. Laskonky a krem dole. Zavonili ráno na stole. Laskonky a krem dole. Zavonili ráno na stole.

říká, zdravím rádio Toskov a přejmu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijde vlastně chytrým toto rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného, tak to musím.

lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti. Dávno nečekám, že by mě křídla labutí zamávali z vodopádů šedivýho dna.

lásko ukrytá se vyryta v mé paměti. Neboj, čekám dál, jenom v malé naději. Vysněné jak návrat psance, girlandami snů.

0: Opera Lass.
1: Kapela Hm, zdraví Rádio Tleskov.
2: Tleskov.

jsem labuť bez křídel. Duše, co opouští, vyprahlé tělo, když umírá na poušti. Jsem perla bez lovce, co z vln ji vyloví. Myšlenka bez toho, který ji vysloví. A básník jsem a neznám slov, kterým se uvěří. Jak hluchý zvon bez srdce, co leží pod věží.

0: Kapela, schodiště!
1: Zdraví!
0: Laskov!

Ale jak lomy kar. Do dne a do roka, ze zvuku baroka se rodí rokoko. Do nocí hledíme a vlastně nevíme, zda je to opravdu a nebo

se rodí rokoko. Do nocí hledíme a vlastně nevíme, zda je to opravdu a nebo jenom tak na oko. Do dne a do roka, za zvuku rokoka se rodí secese.

když konečně na tváři osamějí a nejmenší potichu říká. Zvedá se vítr, musíme jít a pak se rozplynou někam.

0: Už to pro mě není. Už jsem starý. Už jsem unavený starý. Big Beaťák.
1: Štěpán Kojan z kapely Kex zdraví posluchače Rádia Tloskov.

noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo,

neber svůj život tak doslova, vždyť známe se jako svý boty. Tvá ruka je notová osnova a prsteny na prstech noty. Dvě blízkavé noty půlové, nejspíš ze zlatýho drátu. Můj dnešní největší úlovek v šéru antikvariátu. Cinkají jako dva zvonečky, takové legrační bim-bam. To když tvých prstů konečky

0: s houslovým klíčem na lůžku z klavírních výtahů, přičem nás nachytá, přičem.
1: Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.
3: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

Dobrý ráno, slunce vychází nad rájem. Až dosnídáte chléb s čajem,

jako z grotesky. Jako vždycky si budeme hrát spolu na kořist a na lovce. Takže sundat sukně a pánové rozepnou svoje poklopce.

0: Když už máme den jako z obrázku, tak vezmem balónek na provázku, na procházku.
1: Jo.
0: Dobrý ráno, pak trošku pokrčíme kolena, vždyť víte, co to znamená, podle návodu z letecký knížky se odrazíme do výšky.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

teď není potřeba znát svoje jména. Teď není potřeba stát se rodičem, stačí, že já jsem muž a ty jsi žena. Lásku si vyznáme, snad až se poznáme, teď není potřeba znát svoje jména.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Hoří, nám praotec mává, mějte se krásně hovada. Kde se žije líp, teď národ se hádá. Praha.

Chcete si nechat zahrát písničku na rádiu Tloskov? Posílejte nám svá přání e-mailem na radio@tloskov.cz. Přidat do e-mailu můžete i audiosoubor s vaším vzkazem, který před písničkou rádi odvysíláme.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

وسطك مقرف بطة صدوم دا صدوم دا dívám se na sebe zvenčí jsem v čínským znamení pes a z toho

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

že už mi šroubky nejty rezivý. Já se k tý holce vlastně nedivím. Jsem starý vysloužilý partizán, pudink, co byl už z misky vylízán.

milovaní. Melou stál 7 a třešně 3, Slováci byli naši rodní bratři. Kdo tě chtěl urazit, řek, ty seš Vasil, jo, kde jsou ty časy? Hráli jsme nebezpečnou muziku a holky byly svolné ke styku. A ten, kdo nechyt jednu pendrekem, ten nebyl právoplatným člověkem. Pod heslem spějeme ke šťastným zítřkům, jsme rozkládali rodnou zemi zničku. My příslušníci disidentské klasy, jo, kde jsou ty časy? Vaškovi do vězení v Heřmanicích jsme tajně posílali smaženici.

ty časy. Písně jsme pašovali pod košilí, náměstím velel soudruh Džugašvili. Ruskému medvědovi línala srst, jestřábům z Ameriky podbíral prst. Dostat se zastřeženou železnou zeď, to bylo dobrodružství, ne jako teď. Teď mají všichni kolem svoje pasy, jo, kde jsou ty časy. Svetr se po vybrání krásně srážel, prezident na hradě moc

vlasy, jo, kde jsou ty časy? Armáda střežila nám klidné spaní a žáci byli disciplinovaní. 40 korun stálo maso hovězí a všude znělo to, že pravda vítězí. Dnes už to není to, co bývalo, všecko se jaksi blbě splantalo.

přemýšlím, zdali srdce snad dá se k náměstí přirovnat. Svoje stopy nepochopím, i když lze v nich číst. Tak procházím to náměstí, jež sevřené je do pěsti, a chtěl bych v tichu jít, však srdce musí být i do citlivých míst.

tam do kavárny můžu jít a něco jíst a něco pít. Má-li cenu hledat změnu a cigarety dým, jen hlavně zůstat nad věcí, snad řízky, nejspíš telecí. A doušek vína připomíná

Docela jsem už zapomněl, čím začal jsem, čím skončit chtěl. Ač volím slova stále nová, nejspíš zbytečně, setmělo už se docela a sklo mě chladí do čela. A všude víří, jako chmíří, zkrátka výtečně, křídla meluzíny.

0: Tak ono bylo takový to moje raný údobí, kdy jsem psával takové různé věci. Všelijaký takový, já vám to zahraju, to už jsou hodně starý, to už je takových, no, to je víc jak 20 let.
1: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

0: Bravo.
1: Nezajímá! Ukrajinci!

na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, čas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo,

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence, Kudrna

sklony, všichni prahnou po sexu, v kůži nebo v latexu. Já bych chtěl bez verexu prodávat ti slony.

Kurva! Zas je to ráno a zas je to večer. Takhle den po dni to by jeden brečel. Stejně jak před rokem, stejně rok za rokem, všechno je napsáno. Večer a zas rok.